v sebe všetko odpíkam, na vonok nech skáče, pred davom sa zamykám, sám v sebe sa skrývam.

naladené máte Rádio Košice. Hrali sme si Astrid S so skladbou Dance, Dance, Dance. Úplne jasný odkaz. Možno ste si aj vy pri počúvaní trocha zatancovali a už presne na celú ste teda pripravení na ďalšie správy. Bude v nich reč o tom, či je záujem o poštové boxy a v športe si tentokrát zahráme volejbal. Takže určite zostaňte naladení.